Keser už kečáci na utáže, jo, lo, lo, lo, la, la, la. Kala je ta našo kezkine, lo, lo,